0: Tež cunje zynki su dolene rano zaje pet hodin vosnače, to ne treba přecojne šresenča praskat štrichi. Naši zadkulario su čera raz ročoladali dostaviznu do časa modosče jich starších a džido a voku v NDR-ske diktature. Kajki běšedne džin, například ve šuli a po šuli, o tem su se tež rozmovili a nekotre epizode zazbírali. Snanosče se tež vy na to dopomniče šula nebyšak jenoš od pondžele do pjatka, ale tež sobotu. Křesťan Korenk, vůčer a direktor na vůmenku se tež na to dopomni.
1: Tu šula, hadže přípodnia, to je celé normál, tam se nich tu docela ne tyto tematiky dotknev, hadže my do šule dobíme, abo celé jednoho šula je bylo. Za to jsme těž měli ve vůlky poznili přes 8 týdne, a nic jen 6. Abo zemské poznili těžku zlíši, hej.
0: A my měchme sobotu 4 hodiny šule, potek jim hač do jednačiš, zaje stavač by potek jim tež celé normálna věc sobotu. A tež nekotre předměte a vášně v šule bych ujínajše, vo apelu su čera například řečeli, abo o předstajnju riadoně na započátku hodiny. Drude pak bych u tež v obsahy ve vůčby kytro spodžiny, kaž vě som Michaili Serbinova dopomnič.
2: Dostče som už jadženca dopomnič, kde jsme ma od dělno skodinka do večer šišli, jsem já měla pola jedna včera, tu měla tepo, taky hulky SED čvon, hatte prene, obo jsme dobili jedné hulky znamenio namalvač, kate SED znamiško vupada, se s barbami. Já jsem si ten nejrenče barbu vupotala, to jsem já gospodla ležela a jsem jenom peč dostala, takže já jsem měla tam zelené, žlouté, lila, tak jsem tam šanucka měla, bloz mě te vábu, kterou je on se meč.
0: Politika za čas NDR je však sahava nemali.

Dženca zetka so předsedstvo župy Michał Hornik na posiedzenie, a tute započne so naujčo Pečich, vysudarnik Mienska a kulturno centruma Krusčicach. Tež Gmienska rade so dženca skadžuja, Slepjanska na žurli Sapsko kulturno centruma, dženca večo sedmich, a sam s nim času zetkaja so tež Gmienske radžičeljo Nibelčicach v tamniši Gmienskej sudarni. Budyšinje přeprošuje dženca za so zjazk serbskih spevnych doostvo na zromadne spevanje, kajž je to stajne vúteru večo šestčich korovej rumnosti Sapsko-ludova ansambla. Přečeljo domizne kultúry abo domizne a kultúry nesvačidvo přeprošuje na voblubovane zromadne spevanje a to ľudových pisňov júce sredu nesvačanskim rodže večo sedmich. Veselič smeđa so hostčo na kore ze Žižino, Čornokumca a Žunski kor z Rakec. Gmienska rada Trebin zetka so juce večo sedmich v dome doarstvo.

Petersch. Petrodin, šešča, štorceči, a nedom chceme so s tým zaberať, što je v mesacu júni poprom noho, što mime vopkečvovač a tak dále. Potekim, nedom tu pola nás v programe.

0: Polícia z G.
1: Minjeny konc tydźenja je so běłej wodźe skwadłanska hala připrawje za wodpadki paliwa přičina wohenja je jeszcze nejasna, hašało je pomenjane, že 80 čłonjowych robotnikov podpěrani od THW a katastrofového škita kripopad přepytuje. Do hrunja nedźelu běłej wodźe je došło k nezbožumje s autom a tak menowanym trikom, što je motorske s těmi kolesami, peča 80-letne vodža Mercedesa je zajel do obkružného obkada a přitom nie je obkeč bo před jezbu 74-letného šoféra trika. Tunco při zražce lohko zraní věcna škoda nekak 800 euro. A na autotroze 4 jsme zorec ve vysokosti Porchova je so nedželu ráno na pošeštích při jednom Hyundaiu v obruč puknul a přesto zubí 72-letná vodžaka kontrolu a zastane na bočné plance. Na zbožo nebo nichtu zraněno, ale blachová škoda vůčině 1500 euro.

0: Witajcie w utoru, pojo junia, 7 godzin, 14 je, mięczynu i szapotom budże, bydlk na łosom. Zatkulario su czera potekim trochu rutszo dostawiznu ladali do czasa młodość czy starszych, a dżi do awuku w NDR-skiej dyktaturze. Kajki bieszedny dżin w szuli na przykład, a po szuli. W tym su se rozmawiali, a też niekotre epizody zezbierali. Znano su też jeszcze dopomnić, że szula nie bije niż od pondzele do piatka, ale też sobotu. Krzeszczan Koring, wuča direktor na Wuminku, so tež na to dopomni.
1: V sobotu šula hadže připodnja, to je celé normál, tam se nič tu docela ne tyto tematiky dotknev, hač me do šule dobíme, abo celé jedno šula je bila. Za to sme tiež mili ve vulkých poznile přes 8 týždňov, a nic je na 6. Abo zemské poznile tiež kus vlieši, ne?
0: Tež předmety a vášňa v šuli bychu hinajše vo apelu su čera tež rečili, abo tež vo predstajňu riadonje na započatku hodiny. Trude pak bychu tež v obsahy v vúčbe trochu spodžiune, kajž vieso Michaela Sabinua dopomnič.
2: Dost, že som môžia dženca dopomnič, že sme ma od dlno skodinka do večo šišli, som ja mňa pola jedna vúčera, tu nie o tepo, tajky hulky, SED Chuan hatte Brenne, wo muss man dobeli eine Hulke Namen ja namalwatsch, gatte SED Namischko Wupada, das war bei mir. Erstens sind die Nerenche Barbe Wupada, das sind ja Guspudler Leger, hast du mir noch Betsch, das dauert, du kriegst erstens mir dann Silene, Jote, Lila, das sind dann schon Nutzka mehr, bloß nicht der Barbe Gottrich und zum Mensch.
0: Politiker začas NDR je sahava nimale do kožda kučika šedno živenja, a tak so čera zatkuli tež na situaciju Serbu, abo na vuskutki Brunice ladali, što špak tež nesmi.

Frank Vesela, Gajka to radost. Sapkim rozvosu. Celé naše téma nás netko zabiera, hač kvalita trechy abo nic, najväčší džil nakupu so džensnejší džin přes internet činí. Hač je to drasta, elektronika abo vecešedne potreby, niko císka zaja si tole tež přes chínske platformy, kaž napríklad Shine abo Temu. Jich strategia Wikis přeco tujnšimi produktami zasypač. EU chce tole regulovač a tak pfáča od 1. julia nové pravidva. Dotal by tak, so existovaše zapakčík mestrujím ze Chíny a druhých čilu azijskeje bez zvona ranica v vysokosť 100 euro, byli hodnota produktu v pakčíkach pod 100 euro, nese ako kupc žane přidatne popfatky pfačiu. Rune to pak so netko zmini. Tom rekač, pakčík s tvorami napríklad hodnoče 10 euro môže byť, abo burze dla přidatnoch zvô a votedavkovo dojšto droši byť. Hatchback budže domoc agresívne vikuanskej strategii zes azijskej vopravdže zadživač, no, vočakneme. Nadrobnosť, če k tomu sme v našej app MDR Serbia zestajili tam zoniče tež, čo dla je EU platformu Temu netko pokvostala.

A ještě dodal k tutom agresivním vikuhanským strategiám z Azijské, o kterých jsem předrůně řečala, na tému so přehusto tež illegálne produkty poskyčia. Po takým dajke, když jsou pak falšované, strašné, jedojte abo na hinajše vážne v obsvěty škodžace. Evropské komisie je to dla netko platformy tému pokutu ve vysokosti 200 milionů euro nabremeniva, što jež naprvný pohľad za vysoké sumu klinči dodre, nebude platformy převulce, boleč. Tému je menujúce jeden z najspěšnýšho rozčacích výkovarů, když jenicce s pomocou interneta svoje tvory předává. A to v nímské jenice. Svoje dobytky je ve zajšvosti na něče 3,4 miliardy euro zvyšil, potekým jenice nímské. S tým je tému jeden z největších aktérů ve Sči nímo poskyčovarju, kaj jsou to například Amazon, Mediamarkt abo Zalando.

Aj miestno za kempingovanie podvo budyskoho roda, dže ma to byč, sa znano nichto škúli praša. A to je, když přijedžeš, napríklad, přes Žido, nimo tutoho mňa, Hamomühle, a nedom za mostom, neposredne za tým, nedom napravo nuc tuta mała haska, ta reka pod rodom, a když jedžeš tam dále, a nimo tutoho zvučovaniša za dorosčených se s tými šelakými fitnessovými gratami, přinže najprede ta ležo, Žunost budyského klankaria heute, tak von Rika, a nedom neposredne podla nastava tute karavaniščo. Potem přinžete parkovaniščo a zatem tute skody, kiš vedu potom dildek šprevi a za tutemi skodami je potom most, tak menovane nust, must při nauem puču. A ľudžo, kiš tam bydla, so praše, a kada dobia tene vulke karavane z coha tam přinč na tem miestno, dokiš to šajo jara vuske tam šo. Hač se z tuto boka, abo z tamno přinžeš, tošče budže jara zajmove.

Štěnce Vutora a to zetka so předsedstvo župy Michał Hunik na svoje posiedženje. Tute započne so vysudarník Minského kulturného centruma Kruščicach na uječo Pečich. Kvinske rade so skáduja, štož ma zájim, Slepjanska na žoli Srbsko kulturno centrum a dženca večer sedmich a samsnem času potom zetkaj so kmenske radžičeljo Nibelčicach tamniši kmenske sidorni. Budešinje preprošuje dženca zaso na zromadne spjevanje večer šestčich koruje rumnosti Srbsko ludo ansambla a tež prečeljo domizne a kulture nesvačidvo preprošuje na vobluvuane zromadne spjevanje kajš Jureka. A to na zromadne spiewanie ludowych pisniu jutce to budże sredu nesvačanskim rodze večo sedmich. A te zajmowe na tym veselič smiedža so potom hosčo na kory ze Žičino Čornokumca a na žunski kor z Rakec. Kmenska rada Trebinje zetka so potom tež jutce večo sedmich v tamnejšim dome Torstvu. A štož ma zajem od 6. do 8. julia preprošuje Srbske kubanske središčo Lipa Smerdžace na zromadne prozninske dne za džede a voki a ich nučki, a to od 4. let. Pod navodom Lucia Andrikovie a Marie Vencenie je stajne od rania dživečich do popolnja dvemaj pisane program spřijatvane, mezdrujim chceža zromadne paslič a športovač, se do Budesko Srbsko muzeja vuličeč, a se stare vodoskvat vobladač popvat k vůčini 40 euro za doroščeno a 30 za dječo. Přizevič moža so zajímce z milku a to v Lipě, v Smerdžaci. 7 hodin, cia 40.

0: Soa.
1: A tu das verschiedene Wort Lukascha Meiera z Münstera.
2: Drude stejš v živenju při vulkých rozpučach. Ja sa potom všetko prášam, što je tu pravý puč, kýž je si bo za mne přemyslil? Kak to je naš vúsledžu? Sým si tuto prášenie po matúre stajú. Lada ja do Biblie, na makách stúčku přípsvoch Salomonie. Tam stej na cečím stavie, spomínaj na knieza na všetkých svojich pučach, tak von če pravý povieče. Ale što to netka za môj púč, za môj rozpúč ríka? Viem ja netko tak, kak dále ponže? Skrutko prajenie, nie, toko što tam tiež nestí. Ale tam ste nešto druho, što je ještě viele vážnejšie a što je dále pomo. Ja neviem, kajký púč ty by volič, ale viem, zobo mi pravý púč pokaza, gdyż so ja jenoš na nieho spúšču.
1: Praj Lukáš Majer z Münstera, na doku a zamovitosť či srbsko-evangelsko-zjazka.

Uba akvarium a 19. junija su popzorben podla na mezenarodnym dudakovom festivalu Slepom, kiž môžeče si takrec tešižo raz do protočky zapisač abo tostče našmonič. Augustče, dže potom do Delnije Vužice na Bvotovski džin Koko, septembre ustupia popzorben Jakubecovim vústave Kulove a sezonu zakonča potom na Rejach Domkovanky ve Vojerecach. A tež ešte kulinarisku aktuálku sem na Insta namakala budyským hoštencu Velbik dživaja menujcu rune na novej liečnej karče. Nikotre menie môžete si již o krutkým videu tam vobladač. Hišče, tak rieka z Velbika sida pak tam čerstvý romak z huska ve všich možných variáciách.

0: Pala mi šas na minene konstitutenja to svečaho v Lubnovje v Votach nimske dje narodnih trasto. Tam spoščih ho tež v uznamenjene drasta leta 2026, a tudi dosta, kaj sme leco hižo v bojščah rozpravili, jedna drastova skupina srpsko regiona. V kotru so konkretne jedna v Rahel Zelnak, kotraž betam Lubnovje tež na mestne podla.
1: Dokal tež poladaš, šuđe pisane fale, suknje abo bante. Dajki v obrazki časo sobotu po rožovej zarodže v Lubnjove. Tam vita nemski drastovi zjazk na dži narodnih drastov. Mie s hosčimi je tež Gabriela Linakova, kotraž je se z srpske rejovanske skupinu z Čiska tam dojeva. Ona nosi voje rusku svjeđensku drastu, a so na delko druhých drastu veseli.
2: Aj, musimo doponja boli, tam vši programe, tam se z Bajarske sem je vidjava, aj ha, z našeho regiona, drasta z Fleminga, ach, veli jace še.
1: Šako je so nieđe 200 ljudi z cvije Nemskije, kociš noša narodnu drastu na letušim drastovim dnju v občelivo. Mieznimi Serbuki z delnosrbského, slepianského a vojerovského drastového regiona. Naže žana z katolského regiona.
2: Ha, djenta so tiež ta drasta leta 2026 prezentujan. A to sú te jutrone spivaky z Užice. A tiež z našeho konca, z Čornokomca. Je na jutrona spivaka podľa z vojerovské drasče. Oj.
1: Tuta pasjonska spivaka nese čornu suknju, zbršace čorne žiđeni falu a jednoru čornu jaku. Na vovje čornu haubu s dolhim bantom, pod kotraž so dalši zelene kvađe. Vo sebe markantne je spovjeđuvi štrntušk. To je bjevi band, kotraž leži na čole a tykne so na zadnje vovje pod čorne band. Bjevi nohajce a čorne črije vudosponja drastu pasjonskije spivaki z čorneho gomca. A tež drasta delnosrbskih, jutronych a pasjonskih spevakov je vovne čorna a jednora. Lapy sú bjewe abo čorne a mienče hač borkovske, kiž znajeme zvieča vo turistických obrazov. A dež vobladaš si druhé draste z cvije Nemskije, potom vuladaš dola tu abo damnu zromadnosť. To napadne tež Romy Ruflové. Kotraž vopita zetkanie v Jančeske drasče jutronie spivaki.
3: Ja som to markovala, až tam dajú nekotáre detaile, ako sú ja podobne, ako te cipiele, ušivane detaile, abo te šorce. A ja som vyžila, až šikne majú viele sukno a ja, a to je veľkým šople. A kaž vedo, ja ak žinca, pen ja si myslím, to by lepšie bylo, ak ten termín by, ja neviem, v zimie, abo v nazimie bylo. Veška, dokola žinca je veľkým šople a šikne drast, by sú redne, ale ja si myslím, my šikne švícujú.
1: Haj, najrejnšie vedro na drastovom dňu je za draste nošoky tiež vúžadace. Zdobom svičachu tam na rúžovej zarodže viki tradíciu. Džiš môžachu se v opytovario, sotovenie delnosrbských drastových džilov a pokazky kultúrneho živenia regiona v obladač.
0: Jutrona pasionské spevaky z delne a srečne Vúžice buchu sobotu v Lubnovie na nemským drastovom dňu s vúznamenenom drasta leta počesčené. Rahel Zelnak je o tom rozprávava a klitu přeproša nemský drastový zviazk konc apríla do zúla v Durinske. 8 hodin 42.

0: Sotronja v malom veku je po takim dostane fenki, peneze za zanirovanje kozvo a cichy po miritkach pomniko škita. Tamniše toarstvo bie namestne a nekoci čvone a so peneze abo lepetiš šek přiuzali a tomu praj doktor Lubina Malinkova.
1: My so jara veselime, nitkle môžeme skončne tun prytne džil cichy, tý najstarší je kýže Vobnovič, tež tam sú žno šelaké škody, kýž vopravdže tun kýžu voroža a nitkle môžeme tun substancu zavěščiť a s tým potom tež ve prýni a druhým poskodže dále tvarič.
0: Do kvílu vútvaria staré džilové rúmnosti na tak menovanú liečnú kofejúňu a taký pravý liečný program má tuarstvo sotrúne tež spriotované. To je dobrá idea, vopravdže tež sa už šichtych, kýž neznaja sedna čisto sedom, že sač natvarenú sotrúňu malom veku je. Ešte raz doktor Lubina Malinkova.
1: Ta sotrunja je tu v malom veku była ta keža, kde sú te nevúdate žone romadže bydlili, bratruské je jednote, oni sú romadže bydlili, romadže dživali a romadže so modlili a kusk podobne jednomu kluštri jene zromadne nábožne živenie tu vedli.
0: Čara potekým je so spichuanský šek přepodal zamuli tamnišu sotrunju netko dále vútvarič a kôž to hišče bole zajmuje. Tež kolegojo MDR Sachsenspiegel sú tam čara pobyli dženca večo voni o tým rozpravia. A to môže čase šitko potekým odpovedne tež domu vobladač. 8 hodin 9.40 je jednače menšinu hišča, potom bude 9.40.

0: nábožné slovo.
1: Słyšíte netko krótko dodževečich od Lukáša Majera z Münstera.
2: Drude stejš v živeniu při vulkých rozpúčach. Ja sa potom všetko prášam, što je tu pravé púčky, že si bo za mne přemysliu? Kak to je naš vúsledžu? Sým si tute prášenie po matúre stajú. Lada ja do Biblie, namakach stúčku při psvoch Salomonie. Tam stej na cečím stavie, spomínaj na knieza na šitkých svojich púčach, tak von če pravé povieče. Ale što to netka za môj púč, za môj rozpúč ríka? Viem ja netko tak, kak dále ponže? Skrutko prajenie, nie, toko što tam tiež nestej. Ale tam ste nešto druho, što ešte hisče viele vážnejše a što ešte dále pomo. Ja neviem, kajký púč ty by volič, ale viem, zobo mi pravé púč pokaza, gdyż so ja jenoš na nio spúšču.
1: Dole praj Lukáš Majer z Münstera na doku a zamovitosť či serbsko-evangelsko zjazka a šitke nábožne svoje a tiež nábožne vúsovania namakače tiež na našich internetných stronách a v našej app MDR Serbia.
3: Na Slepjansku našo bych si holčo Če ja te kajš bo sve naliču Dirvjah pak jo druhom kadli vupšan štojš bi boj

se kradu jinakše a cuze, v něm za nás nejo ucho níží. Co mi zajš, duše nuze, tam trošte slovo, mě se znejo, tu zvoští jam se s budom smejo.

0: Ríši se starosťami. Komu oni nesú znate, te menšie abo väčšie starosti našich dorostujúcich Ríši? Ale máme ka všetci to pšaue rozmieše za ne? Kto víži ju, že v Ríšicech nepocinkách a nerozimkách teký ich nespokojnosť a nerozviezané problémy? Rozglidujme sa raz v svojej bližšej okolinie a sledujme drogu čich Ríši, kenž by mogali vykúšli vsi, dokovo vokovo nás živy byš. Miním Sabinu, Andrea a Günthera, naše či starostníky.
1: Taký zogol, Paktike. Vočoga to zase máš.
2: Povedaj.
1: Je to ja. Svyšíš?
2: Svyšem, jo.
1: Ty, ale ja južo napočí, žoga Andrej žinca zase vostanio. Napo južo? Ja to možno? A tvoje zega žob šauje?
2: Moj zega? Co ty si myslíš? To je moje nenouše. Nán, jo jen mi akli v záchodnem týženju sobu přinies.
1: Och, dáriš mi tvoje staré?
2: Dáriš? No, snáš. Budu se doma ještě raz vopšašaš.
1: No, snáš dostanu teke raz jaden. Kaž se polepšim.
2: Jo, kaž.
1: Ach, celý týžen jesom južo věci.
2: Co to jo, jaden týžen? Ja ženy neklinkam.
1: Cokoľa se tak žerjoš. Musi ga net kuždy věžeš, až ja do postole klinkam.
2: Miniška, až nichten rozmiju, co to jo, klinkaš? A mimo toho, som ja na gronie, až ja žednie neklinkam.
1: Za to pak musím tebe ve voziku voziš. Ale kaž mi dali posromašíš, nebudu teke to veci cuniš. Tak. No coga, nezachopím plíš. Se vy až tebe dali vozim. Och, přestaň ja nospakaním. Také grupy pojedanie pak teke. Mega nebužome se dla toho vážiš. Čož vížeš, jednoho dňa ja veci neklinkam. A ty bužoš moc, pšau je ganiaš. Daj mi ruku, se zasi zniasom mi, jo? Přijašelstvo.
2: Přijašelstvo. Ale že pak Andrej vostanio.
3: Coga cošo, som južo dvojko ho.
1: No, brojn raz. Kaka se tam zasi gore zalies. Pojď tu.
3: Máš zase čachovňo, co?
2: Andrej, sluchaj, jo cas.
3: Šicho, šicho, tam dubojci byl.
1: Tak, nese věci náš přijašel. Pojď, Günther.
3: Ale, co pak? Však věty, až zase raz žotuju.
2: No.
3: Hop, a južo ho som, vidíš ho? O, co ga ho zase máš, Günther? Pokaž.
2: Pozdži, jo južo či bětl na či.
3: Som ga se deo neži schováš, kaž mi zase pytaju.
1: Dla tie věci žinca šulinicka?
2: No,
3: se vě. Ale to, kde je mě spoznáš. Víče, všichni svoje vůdstvnice přes redoňu chytám. A také vůdstvnicu roztrapám a napluvám, když mi zase něco gronje.
1: No, te budu žinca cakáš.
3: Taž cakaju. Na nás caká něco věle lepšego.
2: Jo.

0: Ja go sam net koniva, až nepřižo.
1: Tomas jo po njogo čel.
0: Na Tomasa nevěci zvucha. Jogo jogo kmoč a cesto s ním komadu vuknjo.
1: Čojko matematici njebe, že jest Tomasa mil.
0: Ale psorodla potom hrši ho nejo.
1: Ja možo me dvě cakaš.
0: Pojšo, dej mi zahupiš.
1: Šukne vukne genuč.
2: Zachopíme našo odpudňo s pienieským postruvom. Puščo zvolnive.
3: Všetko zvolnive.
2: A zaspívame Mody jo kraj.
3: Mody jo kraj, Mody jo kraj, Mody jo kraj náš, a Mody sme my. Co vám
1: jo kraj?
0: Sám.
4: Som všetko přepytal. Teke plasu se da som byl, a v gumne. Von tam nie jo.
2: A rovno ženca jo se dejo svojemu zažažanju v ukroniš.
4: Žoga možo jano byš.
0: Co ga deme z nim hrši zahopiš?
1: Kto vie, co zas jano ba?
4: Ga by se jano nic nie stavo.
2: Bužo mi potom, potom dalej pojdaš. Nim to pak ne pervikne.

0: To je jużo starost z tymi ci starostnikami. Kóżdy ma swoje słabości, a toż teke w riduni pszały przypoznasze niedostanio. Co ta na nich caka? Porokowanie albo usmieszowanie? A co pondam deje? Jo to wina starostniku, aż zasi raz pionierskie wotpunio z komuże? Wina szule albo starieszych? Z niemniejsza se te ci, nie gledajucy na wszykne słabości a małke drażnienia we swoim kumpanstwie dere zniasu. Hu namakaju przypoznasze, dożywiju w uspichi. Słaba a czachotna zabina, cujo se mocna, każ może hiszci słabszemu przyjaszeluju lubost stawasz. A dare, kęć dostanio Günther we wielkiej licpie, ako małe zarunanie za swoju chorost, dajú teke zabinie a Andrijo ju viasele. A skońcne jo tož ta žešeca čojka zvízana na Andrijovu aktivnosť. Ale nesú garuno jogo žive pocinky a nerozimky pšicina tak mogie je čachoty, a tož starosť starejších a šule vopšožona? Žoga popšovom žinca zase sú?
1: Jo, jo!
2: Hej!
1: Ah, Minto!
2: Ha, šťastný Buran!
3: Šau je tak
2: nejde, bravo!
4: Buran máš jeca dobrú formu.
2: No.
4: Smejte, keď sebe ca zvucovali. Dokud až tak pojši přižošo.
3: Môžeme vedneši redovaš?
4: No jo, ale potom aj s ním.
1: Ja cu nepevie.
2: A, ani.
4: Jo? A kakú přícnu za to máš?
1: Žadnú. Nie, Sabina môže tež zahopiš. Ja zrumujem jastom to sedvo.
4: O, taky poriedne?
3: Jo, ale akle zledne cas. A to tež nic přeci. Kaž von cas ist svoje nüki krytňo. Kaž šen sa nic ka Andri.
1: Ty drese vegin moc na cujoš tam gojice na tvojom konju, co?
2: Jo.
1: Sešu nic tak svava a čachotna, kaž hovac.
2: Jo.
1: Ale toši gronim, nie povidaj ho také vece votemňo. Nüki, co godla pak dem zase svoje nüki krytňoš.
4: No jo, co godla pak teke. Buran! Terap! Rona sejes, Sabina!
2: Kuža ša žinca te keretarske kuski pokazaš?
3: Se vieš, kuža me. Máme ga ši tak veľa casa, Helmut.
4: No, máš mi zase putovať pomadašo.
1: No, to je nie žiaden problém.
4: Sabina, palce gore! Rona sejes! A doj!
3: No, si mi zašim veci neboli ti.
4: Tak. A nie to Andrej.
1: Ojo.
3: O, to gab si tebe žo, Andri. Skoče šnakonja, kaj štaki pšal kauboj.
1: Jo, meniš?
2: Napšal du.
4: No jo, Andri, to je už roštere možo.
2: No.
4: Hej, Buran.
2: To musí redni byš tak na konju sežiš. Co, Andri?
1: Jo, napšal du. Škoda, až ty to nemožeš.
3: No. Nemožo mi jogo z nej menša raz gore sežiš.
1: Jo, pšal
4: du. Nie ježiši. Toho nemohu zakoniš.
1: Oh.
4: Čo s vami ho ugotujú? Nie, popšom, také dovolené.
1: Och, ja vás im šuži bokovo. To sa také nič nestáva. Nic mi dovoj padnú.
3: Ale kaž mi Günthera šikne žaržime.
1: Ja sa sledem joga na konia sednú. A tváde
2: popšom. Ja sa no pšom.
4: No čo ty se myslíš?
1: Oh.
4: A potom musím už sám sú na konia.
2: Ja, ty to napšal do ksynia, Helmut. S tobou nie by se bojal. Vy přeliš rád, vieš jo. Kak se na takým koniu sieži. Ja, raz, Jano.
4: Ach, vy žebraky. No, moje dla.
2: Ha, ne, to môžeme.
4: Ale, mi povedaj, šo to dále.
0: A tak se stanio, až teke chrome Günther prídne raz na koniu rejtujo. Kenč stasi jomu vod gorjece hišči vo viele vuše. Přijašel a přijašelka davati dorady. A pomagati jomu tak pševinuš čach. Nie, naše či ho prídne raz nejsú a sledne raz nebudú. Lidsrúnoš im to popšom dovolené nejo. Ale ho na pastvie zvenka si to nikdy nezavopitajo. Helmut, ako vukubvaný agronóm, jo podľa svojho studia teke na rejtarského mejstarja vuknú. Ale ho v prodrústvie takú kvalifikáciu netreba. Tož býva jomu rejtovanie ľuba zabíra za lichotný cas. A jogo viasele natyka. A nesu ga Andrejove pospite poriedne byš a Sabinova skobodnosť na konju, južo mały znamie za to, až jima rejtovanie teke pomaga svabosť či pševinuš? a s tym dojšpíš připoznaše teke zvenka svoje kupky? Daš casto rozuží a ten přežo malsně.
5: Tvoj ký, Günther, ty padňoš.
2: Ach, co si myslíš, mama? Som sledne dne cesta tak nau, kaž ne se byva vyšpí.
6: Nebuš laško myslne, gold, se něco naceníš.
2: Ale nevyžiš, ka až pojžo.
6: Još, ach jo, ale co ho to pýtaš?
2: Ne nože casnik Oranja, som tam zajemný medicínsky nastok cítal, něco vok šví.
5: Gleda raz tam do regála, snaž tam bužo.
6: Ale ona pšaudu lepí, ženio.
5: Jo. Joga ten týžen teke zase jadinku ve matematickým žile písal. Šikne dybky jo dojšpil a hišči přidatne nadal kulicu.
6: O, gratuluju. No ponga mogu se všetstaj, až još i vjasele do nogu ustupalo.
2: Ne, od toga to ne jo. Jadinky mám cestu.
6: A od coho ga potom?
5: Meniška, až ji to něco pomaga.
2: Nesom se hišči jasne.
6: No z nejmenša jo malý postup, vížeš, v ulicu i golc.
2: Nie mogu to gronič.
5: Ale golc.
2: No jo, potajenstvo jo to. A samo zakazane.
6: Ale gaš jo nažija.
5: Tak sletre nebužo, gaš na to gronič.
2: Ale dešo mi zlubiš až...
6: Nebužo me na tebe menaš.
2: Nežo, no. Vo mňo.
6: A vo kogo potom?
2: Vo Helmuta. Von jo mi ja na togadla na konja puštiu, dokolaš som šio teke raz tak, ako Andrej a Sabina rejtovaš.
6: Ty rejtujoš.
5: Ale golc.
2: No gromadu s Helmutom. Vem, až njama dovolnosť, ale rejtovanie jo strohe, Helmut přeci groni. Andrejo a Sabine jo to teke južo pomegalo.
5: To južo zase duchta z njego poveda.
2: Bužaš, vizíš, až raz duchta budu.
6: A kagaš jo tým konjam šišli?
2: No jo, nepere sme jano přigledovali, kaž sme vokovo jezdžili. Okay. Potom su Sabina a Andrej zahopili konju futrovaš.
6: Také nieco.
2: A sobu zastaraš, a za to jo Helmut jich dal, rozrejtovaš. Nepier rytko, no ale potom pšauj dvoni.
6: A kak dvojko južo rejtujoš?
2: Och, co cas. No ja nic tak dvojko. Sabina a Andrej pak možete južo rejtarske kuski pokazaš.
6: Co ty groniš?
0: To se baldingoj starejši malo neživati. Ale nejoga to napšaudu nažija za jeho chorego Lubuška? A tak se sta, až dostanjo Helmut dovolnosť všiknych čich starješich s jich žišimi rejtovaš. Günther Ruinantov obstara. A gaš ma cas, přižo samo raz přigledovat. Nindo ten a drugi vese a teke šula v tom zgoni. Cas se minjo a južo jo september mjasec vodca kovaneko vesneko sveženja. Krotko předtým čoji se take.
2: Helmut přižo, o, vítaj.
4: No, co ga jo ženca oloč?
3: Gleda na Andreju škornje.
4: Ja, vižim. A ženca Günthera nan zeušim ne přižo.
2: Nie, ale vukniki z naše redonje.
1: O,
4: to co ženca tak čave vyšiš. Co, Andrej?
1: Och, nežo mi zeušim voto.
3: Ale ze škornje mi jo bylo cas.
4: Ale co ga šula ho naraz co?
3: Andrej o šuli chvalbu dostal.
4: Andrej o se pochvalju? Za co?
3: Za dobre písmo a sobu živo.
1: A na vesnim sveženju dejme vystupiš.
3: A Gerda a Toma?
2: Fred, Sonja, Rita, Teke.
3: Wo nik še Teke redoaš.
4: A, tam, gledaj šo. Vaša redonja južo přižo.
3: To pak musme malzne konje přigotovaš.
1: Ja, poj, Sabina.
4: Hallo.
1: Hallo, net zahopime. Poješčo.
4: O, dele pomagaš?
3: Nie, to juža sami
2: potužo.
1: Vidiš, a tam zapotom vostaš.
3: Mega sme juža potovi.
4: Šišo, niento. Niento možeme net retarski kuski viže.
2: Jo, krasne. Hej, ale hop.
4: Tak, rovno sežeš. Palce gori. Šasne to bo gleda. Čauje. Čauje tak, Sabina. Jo. Gledaj šo, če se da teke přižo. To možno neco bo přigledovaš.
2: Jo, kneskovali,
6: če se da našega
4: podrška. O, vitaj. Stoppe dovoj, Andrej.
6: No co ga to njen zase idej?
4: No co, mam lichotne cas. A to rejtiju, kajž přece.
2: Jo.
6: A to ga još i dovolí ho ze žišimi rejtovaš?
4: No. No mám dovolnost starejši.
2: Jo.
6: No co pak? A ga se něco stanjo? Meniš až pon starejši ešte za to bu stoje? A na koncu mám ja to uvěženje. Ako přece dal som za všechno zakonitoš.
4: Ale nie. Zakonitoš převziju ja.
6: Nic pak s našimi konimi. Toši konim. A mimo toga, one přijdu tak a tak ve nejbližšem času přec.
3: Napšaudu knězku, ale?
1: Co?
6: Dáš gonim? Přijde ono z města, že jsme dla toho jadnali.
4: Ale co má bužo potom se svěženěm?
3: Jo,
6: Vymáš o starosti. Svěžen. My musíme s našimi penězemi líceš a koně jsou neekonomické.
3: Tak letos se na svěženiu žádné koně nebudu.
6: Co já vím? Naše znemenša nic. Přijdu přec.
1: Ká přijdu přec?
6: No musíš, ka ty to věžeš? Co já vím? Poneže, já posvěru. Tak, jak auto zmijom.
4: No pojedám ještě raz o tom.
6: Jsme dvojko, došť o tom pojedali. Přikazám činím to, až přijdu koně do groží. A přestaň s takým cirkusom ho prvé, až se ještě něco stane.
3: Naše koně.
1: Já možem jen to věci.
3: My kacome ještě.
4: Pojď ty dovoj. Sabina, co jsem, André.
3: Ty mi ty ještě něco pomagáš, Helmut.
4: Nie, řekuju se. Žijte domů.
1: Řekujeme se tebe, Helmut.
3: Bože mě.
4: Jo, bože mě.

0: Ja som ten transportor zase domov poslal.
1: Jo, však jo.
0: A oni goni nám potom zase nový tamín.
1: O tom pojeďže obradujeme. Nejaká policia z obora ešte prišla?
2: Nie, ale naša je na nogách. A či v ogňové obore z našich okolných sú? Ach, to nie je všetko, zaj si vedňa v noci pomagal pýtaš.
1: Ja ga viem. Ekonomia to je taká vec. Má sa ináč líceš.
0: Čo sem?
2: Na nu, Tomáš?
0: Tomáš?
3: Dobrý deň, ja krádu neviem, ale mogu si myslíš, čo oni sú.
1: No co by to akli nínto, Kroniš?
0: Povedaj.
3: Jo, mi to akli nínto domyslí prišlo. Nie som se pak celé viste.
2: Čo jadno, povedaj, Golc.
3: V Goli za maznikami by mogli byš.
2: Tak daleko, co by miniš až rovno tam?
3: Sme tam raz Andreom v Grybach bevej. Jako vojk Josef Goli ze staré rozpadanie Golnikarnie také byše naporal.
1: Starú Golnikarniu, ty Kroniš?
3: Jo, Jano Pinica tam je šistoj. To je ze svaním pozakšil. Za boma mi to zelšim nevyžiš.
2: No,
3: ale nuči je kšasne a dosť šruma. No. Sme tam zalezli, kaž jo se dešovalo. Vojk od Andreja pýta tam cestor schu, kaž na gojntvužo.
2: A ty by to, što jagarske byše zase namakal?
3: Celé vysče, za také miesto mám dobré voce.
2: Nie, draniži, a rovno niento nemám žiadne auto.
3: S autom ja môžeš tak a tak tam šiš. My sme tenca s kolasom jevi.
0: No, tož pojecháme ženca s konjom. Přišel sobou Tomáš.
3: Se rozmíjo.
0: Pojď, každá minuta je vážná.

0: Și bușe gândă, nioță șvețe spaș, așteptau noț strajăvău.
1: Niamă rubițe, a să-mi vus, pane. Ah, e taca podzimska chodba șamna.
0: Buș viasuvă aș eu mamă, že hoac by se mogali s konimi schovaš.
1: Jo, jo, ale že Andrej jo.
0: Jože zase chojnu pýta, co žeru zatýkaš, žož jo noce šignuo.
1: Jo.
0: Njocoška nepjave nico jesť?
1: Ne, ach, ja jim potom s mami.
0: My s Andrejom sme, Jože. Ty, kleba ještě dost šmane.
1: Jo. O, dobro zajče, Andrej, tam ga Jože se.
2: Dobro zajče, dobro žen, Jože jo. Ty, kinta, žinca jo ponje žele.
1: Ja vím, žinca přijdu po konje. A to bude der s proznými vozami zase vodiš.
2: Jo.
0: Lic nás Jože pýtajú?
1: Moja máš závěstči. Je jo mi také luto. Věstči, že jednu noc nespí.
2: Kaž se větši strove vošiš, bužo gjada na tebě.
1: Jo. No, ja nevím. Ale veto, ja nic nevabludujú.
0: Ja také nic.
2: Moj nan mi přebijo, to je jasné. Ale puky zase zažijú.
0: Ja budu dejaš celú týždeň vejšpě sežeš. Šo jedno.
2: Ale transport sme zadovali.
1: To je rýdne.
0: Ja pojdu ještě raz konie do groblice napojit.
1: Ja žino.
2: Kyre tiež nemožeš čiho sežeš. Cebe ženci už od čavu staráš.
0: No, se ga ty už odpocoval z toho casa až sme ho?
2: Nie, jakáš ještě zima. Zeseno zase moje pulova.
0: Přižili buže šopko.
1: To je všel.
2: Nesmíš se na žeden pat nazumíš, ka víš co godla.
0: Jo, jo, to by mogali, ak lep šaui na nás váliš.
1: My musíme se na kůžde pat víče zase s koněmi z troje dojse rošiš. Možeme v jasovi byš. Až to nen to jo všechno dary vodišvo.
2: No co pak teke, kaž my to domů
1: no.
2: Vzijeme?
1: Ja no co buže Helmut kroniš. Jo se tak zase žiju. A co je všechno předsetov, vod duch to je napísané?
2: Som ja naslyšal, až transport po nie žele přižal. A to je mi dosegalo.
1: Se teke stavni vokovo ganio. Ja som šicha pod voknom sižil.
0: Andrej, pojď!
1: Sabinovova!
2: Co ja se stalo?
1: Přižame!

0: Nie ma, że to wieci daleko byś. Mówię, blisko ci do burza.
1: Mienisz?
0: Myslim ja.
1: Poczekaj, nie to był koin?
0: Tam jak groblica. Puść mi malcnie dowaj, co skoło pytasz?
1: Tam! Nie to zabina na koniu. A jak się ten staje? Czekaj, Tomas, muszę malcnie tam pomagać.
2: Och, Helmut, zabina, Helmut ho przyjrzo. Nim to są ja mianiejsze.
0: Jsme přišli ve pšalém casu.
2: Kakas, čo nás dobře namakali, se ty nás svoj přeražil?
0: Jo, ale akle potem, kaž su vozy za transport koní prosně vodili. Nie som věci mogo mělcaš. Vin ja možu se představíš, co je vejsi los. A myslíš o teke raz na vaše stájiše a na Helmuta?
2: Oj.
0: Ja všechno na sebe brau.
2: Se napšal du dobro přijašel, Tomas.
3: Tam! Helmut ma konia.
2: Ja, a Sabina hisch die Seji. Tak in jetzt so Packtecke.
3: Kack mir ni von enter Podla Helmut da Knamp schijo.
2: Kack so schijo Sabina.
4: Ach, lese nie be wisse morg war jarsch.
5: Toga ja była hisch die Glucka w negluce, a scho Helmut runo za pschauica z pschischau a rozpwoschonego konia podwapił. Tak bu gorsche mu zadorane. Na wsze druge slede su byli te ci wubigańce przygotowane. Jano jadna starost čo vostava. Lec jo bylo nin to všikno podermo? Nažijame se nic, jo Helmut votigronil. Sledne votigrono pak da jo vesne svežin, ken šikne z velikiju nesčapnostču vocakuju.
6: Siga, ty ke přišła Gerda?
7: No co ga vace, tega su gonili až te žiši šake rejtarske kuski pokazuju.
8: Jo?
7: No som narska, to ja myslím, vižiš tveje.
8: Nieco ga muse na tom byš, kaž su tak vo svoje konje vojovali.
7: No freli, a mimo toho vieš, Luška, dej vižiš, za co jo se na zgromažine osužil, nic.
8: To jo pšale, to jo pšale, jo.
3: Was meinst du? Tam Jusha Pschidu.
7: Tam,
0: der Pschidu. Sabina, Rindel, ja, Pritko, Asanio, André, Helmut.
8: Jej, der Jishi, Nakonju.
1: Buran, Negus, der Wokolice, der Rapp.
3: Nippere Buja, der Guriskotzisch, Asasi, doi. Tam, Gledei, hab doch schon. Hey.
7: Jej, jej, jej, jej, jej,
3: jej, jej, jej, jej, jej, jej, jej, jej, jej, jej, Reta kolenkuju na koniu, bubše strejo levu nogu do sledka a pšau ruku da predka.
0: Ako by chorje nosiva. Bravo, Sabina!
7: Šasne, bravo!
3: A gledaj, nento buža se na koniu vobrašaš. Kaš taki min!
6: Nebra, tak je žoučo.
0: A nento se šviga Andri samo napreki na konja. Bora, vise doj na zemju. Ten jo skobodne.
3: Vieš, Tomas, ten kusk se menu jo kozakenhang.
7: Časne, bravo.
1: Bravo.
7: Nej, čas soga njen. Ten dren je bužo samo iši nagu je stoja šamco.
8: Ten bužo. Gledaj šo, Jano, naše starostniki, nej su vici poznavaš.
0: No jo, to rozpokazovanje njen to mimo?
3: Ach, co se misliš? Ešte nic. Na końcu Bobie jeszcze raz gromadzę na koniu chorgoj nosy.
1: Ja, widzisz, brawo!
5: Jo, wustup jo był pełny w uspich. Za te trzy niegaśne starostniki, za Helmuta Togoretarskiego mistrza, za szulską kubku, a myslím se, samo teke za cywu wjazd.

Kienze seska muzika ve mestše v urbanem hinac ako na kraju najsach myslíš na muziku ve možnosti ako dajo velike miesto ve přirovnaniu sviazku. Jo, neskri na tom neco jo. V Lipsku vedmio se ten týždeň jadno zaredovanie s titulom Serbian Urban Sounds serbske urbane mestčenske zvuky. A vo co žo bužame skoniš ved jogo organizátora ved Jakova Grula.

kradu jinak, že a cuze v něm za nás nejo ucho níží, co mi zajš duše nůze, tam trošte slova ne zaznejo, tu zvoští jam se s budom smejo, tam trošte slova ne zaznejo, tu zvoští jam se s budom smejo.

0: nowymi ubożony. Czo coś pół raz nam przysłużony. Ty zdawkaż tymi ubożony. A zgrozu stupi nam przed wecy, co smy, a co nas żyje, a miera, kaj spuści ił nas wele mecy, a lubość nażyja, a wiera, czy gwizdy, ak nam napuszcz wyższy, raz ugasnu, co zbyła hyszczy.
1: Lipsku, jo, ten koniec tygodnia sobie tu jeden wysypny serski muzykowy event, to musi gronić Urban Serbian Sounds, a co tam wysypnie se stanio, a żoto se szykno stanio, to wie Jakob Grul, wenn jo ten organizator toko zaredowania, a jo go mam nento przy telefonie. Witaj Jakob.
2: Witaj Gregor.
1: Urban Serbian Sounds. Urban, gaz gorni urban, aber miestchenske urbane serske zuki. Zogot la ten titel, su serske zuki w urbanem, w miestche druge, ako najsach?
2: Hai, ja boch prajo, so, me mame tu, w urbanem rumje, une, dech du, w zimt, dech mame tu, to zariadowanie, jene, wosse biete, možnosť, de sound rač, a de, Hinaše možnosť, my činíme jara veľa elektronickú hudbu a vizor tu môžem tiež na veste produkovať, ale my máme jednu prajú jeden druhý pozad, kjo, kdež je experimentálna elektronická hudba tiež doma, tu v Cimt, a my máme veľa cerbo tu v Lipsku, kdež činíme tiež hudbu, kdež činíme tiež experimentálnu hudbu a když jsou jara tež oblíbované od urbánem živinu. A tohle my se tu tež zetkáme po tutom hezpom, o tom chceme tež řečet.
1: To místno Cimt, to je zkrocenka za nimské mě Centrum für immersive Medienkunst, Musik und Technologie. Ty se sobou zavožá toho centruma v Lipsku. Rozkvaduj, kaké místno to je?
2: Wir zimt müssen jara welle des zvukom v rumje zabirame. Me mama in kuplo des dvajacici vocereče kami. A tu možemo tež zvuky v rumje sa pojbovat štač. A my djevame welle des tým, so obšinže zvuk des širš zmiro. Ale me mama tež jeden system za projekcije, tež my možemo gleich den virtuellen Svit přes Beamere projizierovat. Přes da máme vose bitte možnosti za mediove vumilstvo a tež interdisciplinárne projekte, kýž so zes hudžbu zabereje, ale kýž cedža tezes projekcia mi džovač, abo kýž cedža jeden novo pučič. A netko prvný raz na serbske zaradovanie organizujú, a jo je na serbske zaradovanie, tý v Lipsku mieč je nešto vosobito, a tý tak husto nedáva.
1: Jo, tak husto pát. Jo, nento, ja citám v tom programie, až budú všaké workshopy se vedmieš a také koncerty, serská muzika bužo tam svišaš, veľ Boga Vaudžic, Izabela Kaudinska, bužo tej gráš Knittel, to je gerno serská DJ-n z Balinia, pšau je?
2: Aj, z Svotrua, azo ono serbska. Tvoňa Havak, jeneš ako DJ rála, ale netko v na prvný raz tie veci produkovala a tam tiež spievala a serbské zvuky sobu nuc přinesla do ich produkciu a ona to druhý raz potom docela live hraje. A ja rovno som džoval tiež na jednu EP, kýž ja tu predstavu, tiež s delnoserbskými textami a hornoserbskými textami, když jsou zpěváky nebo rapáky to zaspěvali a to budu já tu představit. Ale my máme například, když Friederike Mormann, když runa se svoj Boga Vaudžic, hromadže na jednom radiovém feature udělá, když ona se blíží tu ty serbské tematiky, když je v Lové jame, v Brunicu a identitu. Já jsem ju přeprosil tuto rádio ve Džovaju no představit a kde se jim blíží tež tuto serbské tematiky s tutým výdom od vonka.
1: Jo, jak výdom nejo da vaci serbská muzika v Lipsku?
2: Já jsem myslel, že so věle lůže za to zajmuje a že my máme die werdende Publikum. Nic je nož Serbia, ale tež Nemce a internacionálni, kýž sú jara zajmované na serbské tematiky. Napríklad šindu jac a jac ľudia tež z ruskej diaspory. Rusojo, kýž nesú jac celý a moli ruský živý byť. A to šindu všetce jace tež v Lipsku a sú jara zajmovaní na kultúrnym živiniu. Dokáž to v Ruske jac nie je možno, je neodvisné liberálne kultúrne živenie. Tak napríklad tiež přinže nichtun gešnike jo studie na Vumeskej univerzite a kýž sa tiež z jednym tematiky rozestaj, kýž má ze Serbami činč, ale tiež z sovietskej armie, kýž píše teda tu v NDR-ským času. A také kontakty přindu juromadže. To je jara zajmová.
1: A to, čo sa bužo stáš, tu sobietu, plá toho vysypného zariadovania Urban Serbian Sounds v Centrum je za imerzívne médiové umierstvo, muziku a technológiu, krotko CIMT. A o tom som pejedal s organizátorom, s Jakubom Grulom, učabný žik sa to rozkúnu.
2: Utrabný žik.

0: DVD. Carski program.
1: Carski program.
0: Słuchogracze.
1: Słuchogracze.
2: Ku dniu Žiši, kenša cvara bylo vespětuje mežinca vesebne sluchokáše z našoho archiva. Žin Žiši ga negroni jano lot, abo krajky za Žiši, ale pokažo na to, až majú Žiši pšava a svoje skmienenie. Ve sluchokášu ved Ingrid Náglovi je z leta 1906 a 7 žaset žovo či Žiši se starostčami a to ve DDR-ském casu. Že se zdalo šorjedované a do systéma prasované. Mode pioníry nemogu pomagaš na prodrústvě sú bržes rádne slidkoju pomaga jano až přijašele kromadu žáže. Ve bužeša to slyšaš, sluchograše vedpištujo zjavy svojego casa, kaž přivovajú sebe Žiši se znátymi parolami, přijašelstvo, všetci zvlnivé. Ale jadna nie to by mogło tak, ako, abo nekak pedobne teke žinca ještě se staš.

0: komu oni nesu znate, te menše abo večše starosti našich dorostujúcich šeši. Ale mami ka všetci to pšaue rozmieše za nje. Kto viži ju, že vežeše cech nepocinkach a nerozimkach, teke ich nespokojnosť a nerozvizane probléme. Rozglidujme sa raz ve svojej bližšej vokolinie a slidujme drogu čich šeši, kenž by mogali vykúšli vsi dokovo vokovo nás živy byš. Miním Sabinu, Andrea a Günthera, naše či starostníky.
1: Taký zavrý pak, Heke. Počkaj, to zase máš.
2: Odhledaj.
1: Je to ja. Svyšíš?
2: Svyšem, jo.
1: Ty, ale ja južo napočí, že ga Andrej žince zase vostanio. Napo južo? Je to možno? A tvoje zega, že obšauje?
2: Moje zega? Co ty si myslíš? To je moje nenouše. Nán, jo jen mi akli v záchodném týženiu sobu přinies.
1: Och, dáriš mi tvoje staré?
2: Dáriš? No, snáš. Budu se doma ještě raz popšašaš.
1: No, snáš dostanu teke raz jaden. Kaž se polepšim.
2: Jo, kaž.
1: Ach, celý týžen jesom južo věci.
2: Co to jo, jaden týžen? Ja ženy neklinkam.
1: Cokoľa se tak žerioš. Musi ga net kúždy viežeš, až ja do postole klinkam.
2: Miniška, až nichten rozmiju, co to jo klinkaš? A mimo toho, som ja na groni, až ja žedný nie klinkam.
1: Za to pak musím tebe ve voziku voziš. Ale kaž mi dali postroma šíjaš, nebudu teke to veci cuniš. Tak. No co ga, nie zachopím plíš. Se vy až tebe dali vozim. Och, přestaň ja no spakaním. Také gupy pojedanie pak teke. Mega nebužome se dla toho vážiš. Čož vížeš, jednogo dňa ja veci nie klinkam. A ty

0: Uzsom, na meg a sítak vélet szásza helmúlt?
1: No, máš mi zase putovat pomadášo.
2: No, díja, nie je žen problém.
1: Sabina, palce gore. Rona sežeš. A doj.
0: No, si mi zaušom veci neboli ti.
3: Nie?
1: Tak. A nie to Andrej.
2: O, jo.
0: O, to gab si tebe žo, Andrej. Skočiš na konja, kajš taký pšal kauboj.
2: Jo, meniš?
3: Na pšaldu.
0: Jo.
1: No jo, Andrej to južo doštere možo.
3: No.
1: Hej, Buran.
3: To mus redne biš tak na konju sežiš. Co, Andrej?
2: Jo, na pšaldu. Škoda, až čo to nemožeš.
0: No. Nemožem, jogo z nej menša raz gore sežiš.
2: Jo, pšaldu.
1: Nie, nie, ježiši. Toho nemogu zakoniš.
3: Oh.
1: Čo s vami ho ugotujú? Nie, popšom, také dovolené.
2: Och, ja vás som šuži bokovo, to sa také no, nič nestáva, nic mi dovoj padnú.
0: Ale kaž mi Günther a šekne žaržeme.
2: Ja, ja sa sledem joga na konia sednú, a tvá
3: doba ja, no, ja, no, pšom. No,
1: čo ty se myslíš?
2: Oh.
1: A potom musím už o Samsung na konia.
3: Ja, či to napšal do Cynielmu? S tobou nie by se bojal. Vy no, pšeliš ja, rád, ja. Víš jo. Как се на таким коню сижи? Я раз, я на.
1: Ах вы жебраки. Но, моя дла.
3: Не, то можем.
1: Але, мне помогай, что-то дали.
4: А так се станьо, аж таки хроме Гюнта придне раз на коню рейтуйо. Кенч стаси йому вот горьеце хищи во веле вуши. Пшияшел а пшияшелка давати до рады. А помогати йому так пшевинус чах. Ні, naše čího prídne raz nejsú a slídne raz nebudú. Lidsrónoš jim to popšom dovolené nejo. Ale ho na pastvě zvenka si to nikdy nezavopitajo. Helmut, ako vukubvane agronom, jo podľa svojho studia teke na rejtarského mestarja vuknú. Ale ho v prodrústvě takú kvalifikáciu netreba. Tož byva jomu rejtovanie ľuba zabiera za lichotný cas. A jogo vjasele natyka. A nejsu ga Andrejovi pospity poriedny byš a Zabinova skobodnosť na konju, južo mały znamie za to, až jima rejtovanie teke pomaga svabosti pševinuš? A s tým dojšpiš připoznaše teke zvenka svoje kupky? Daš casto rozuži. A ten pšejžo malsne.
5: Tvoj ký, Günther, ty padňoš.
3: Ach, co si myslíš, mama? Som sledne dne cesto tak gnal, kaž nie si byva vyšpi.
6: Nebuš laško myslne, gol, se nieco naceníš.
3: Ale nevyžiš, ka až pojžo.
6: Još, ak jo, ale co ho nento pýtaš?
3: Ne, nože, casnik Oranja. Som tam zajemný medicínsky nastok cítal, nieco vok švi.
5: Gleda raz tam do regála, snaž tam bužo.
6: Ale vo napšaudu lepi, ženio.
5: Jo, jo, joga ten týžen teke zase jadinku ve matematickým žile písal. Šikne dybky jo dojšpil a hišči pšilatne nadal k ulicu.
6: O, gratuluju. No ponga mogu se všetstaj, až još i vjasele do nogu ustupalo.
3: Ne, ne, vo toga te nejo. Jadinky mám cesto.
6: A vo cogu ga potom?
5: Meniška, až ji to nieco pomaga.
3: Nesom se hišči jasne.
6: No z nejmenša jo malý postup, vížeš, v ulicu i golc.
3: Nie mogu to gronič.
5: Ale golc.
3: No jo, potajenstvo jo to. A samo zakazane.
6: Ale gaš jo nažia?
5: Tak sletre nebužo, gaš mal to gronič.
3: Ale dešo me zlubiš až...
6: Nebužo me na tebe menaš.
3: Nežo, vo mňo.
6: A vo kogo potom?
3: Vo Helmuta. Vo ňo me ja na togodla na konia puštiu, dokoláš som čio teke raz tak, ako Andrej a Sabina rejtovaš.
6: Ty rejtujoš.
5: Ale golc.
3: No gromadu s Helmutom. Viem, až njama dovolnosť, ale rejtovanie jo strohe, Helmut pšetci groni. Andrejo a Sabine jo to teke južo pomegalo.
5: To južo zase duchta z njego poveda.
3: Bužaš, vizíš, až raz duchta budu.
6: A kagaš jo tým koniam šišli?
3: No jo, nepieri sme jano pšigledovali, kaž sme vokovo jezdžili. Okay. Potom su Sabina a Andrej zahopili konju futrovaš.
6: Také nieco.
3: A sobu zastaraš, a za to jo Helmut jich dal, rozrejtovaš. Nepier redko, no ali potom pšauj dvojne.
6: A kak dvojko južo rejtujoš?
3: Oh, co cas. No ja nic tak dvojko. Sabina a Andrej pak možete južo rejtarske kuski pokazaš.
6: Co ty groniš?
4: To se baldingoj starejši malo neživati. Ale nejo ga to napšaudu nažija za jejo chorego ľubuška? A tak se sta, až dostanjo Helmut dovolnosť všiknych čich starejších s jich žišimi rejtovaš. Günther Ruinantov obstara. A kaž ma cas, přišel samo raz přiglidovat. Ninto ten a drugi vese a teke šula v tom skoni. Ca se minjo a južo jo september mjasec vodcakovaneko vesneko sveženja. Krotko předtim čoji se take.
3: Helmut přišel, o, vítaj.
1: No, co ga jo ženca o loč?
0: Glede na Andriju o škornje.
1: Ja, vižim, vižim. A ženca gintore nan zevšem ne přišel.
3: Nie, ali vukniki z naše redonje.
2: O,
1: to co ženca tak čave vyšiš, co Andrij?
2: Och, nežo mi zevšem voto.
0: Ali ze škornje mi jo by odsas.
1: Ale co ga šula ho naraz, co?
0: Andrejo šuli chvalbu dostal.
1: Andrejo se pochvalju? Za co?
0: Za dobre písmo a sobu živo.
2: A na vesnim svedzenju dejme vystupiš.
0: A Gerda a Toma?
3: Fred, Sonja, Rita, Teke.
0: Vonik še Teke redoš.
1: A, tam, gledaj šo. Vaša redonja južo přižo.
0: To pak musme malzne konje přigotovaš.
2: Ja, poj Sabina.
1: Hallo.
3: Hallo.
2: Hallo, net zahopime. Poješčo.
1: O, dedo, pomagaš?
0: Nie, to juža sami gotujo.
2: Vidiš, a tam zapotom vostaš.
0: Mega sme juža potovi.
1: Šižo, Ninto. Ninto, možeme net vretarski kuski viže.
3: Jo, šasne. Hej, ali
1: hop. Tak, rovno sežeš. Palce gori. Šasne to bo gleda. Čau je. Čau je tak, Sabina. Jo. Gledaj šo, če se da teke přižo, to možno neco bo přigledovaš.
3: Jo, kneskovali,
6: če se da našega
3: podnika.
1: O, vitaj. Stoppe dovoj, Andrej.
6: No co ga to njen zase idej?
1: No co, mam lichotne cas, a to rejtiju, kajš přece.
3: Jo.
6: A to ga još i dovolj ho ze žišimi rejtovaš?
1: No, mam dovoljno starejši.
3: Jo.
6: No co pak, a ga se neco stanjo? Meniš, až pon starejši ešte za to bu stoje. A nakoncu mám ja to uvieženie. Ako predsedal som za všetko zákonitosť.
1: Ale nie, zákonitosť převziu ja.
6: Nic pak s našimi konimi. To si konim. A mimo toho, one přijdu tak a tak ve nejbližšem času všetci.
0: Napšal do knižku, ale?
3: Co?
6: Daš konim? Přijde ono z města, že jsme dla toho jadnali.
1: Ale co má bůžo potom se svěženěm?
3: Jo,
6: Vymáš o starosti. Svěžen. My musíme s našimi penězemi líceš a koně jsou neekonomické.
0: Tak letos se na svěženiu žené koně nebudu.
6: Co já vím? Naše znemenša nic. Přijdu přec.
2: Ká přijdu přec.
6: No musíš, ká ty to věžeš? Co já vím? Poneže, já vzoru. Tak, jak auto zmijom.
1: No povedáme ještě raz o tom.
6: Jsme dvojko, došť o tom povedali. Přikazám si Ninto, až přijdu koně do Groží. A přestaň s takým cirkusom ho prvé, až se ještě něco stane.
3: Naše koně.
2: Já možeme Ninto věci.
3: My gacáme ještě.
1: Pojďte dovoj. Sabina, čo jsem, Andrej.
0: Ty mi ty ještě něco pomagáš, Helmut.
1: Nie, řekuju se. Žijte domov.
2: Bože, kdo myslíte,
0: Helmut?
1: Jo, bože mě.

0: Tužne koinc jechanja za ženca. Co bužo z vjaselami Žeši a Helmuta? Co z nažiju starejšich a šule? Co z ekonomiju vese? Kak bužo z gromažina rozsužiš? Pocakajšo. Ponežele za težen veliki nemir, velika bžezrada vese a v šuli. Také něco, kde se tekejší židně stavo nejo.
1: Jste už slyšel, co se stavo jo?
2: Kto to něve?
1: Ženca už ponížili. To je nento češi žen a šupše.
2: Ženca přijdu z obvoda.
1: Kto přijde?
2: Na policia.
3: Ty, sluchaj, jste něco z goni ga transport pokojně přijde?
2: Ně.
1: Ženca, sukronili Tomas.
3: Ženca, ženca, jo, ale v kakém casu?
1: Nevím. Co gotle, coś to wierzysz?
3: Ach tak.
1: Mein Name ist Jensa, aber wir nutzen wie ihr Dommel Pschische.
2: Sind ihr da wie ein Auto wieso?
1: Sie nahe so Tegel, Bulli. Doch gulasch die Sabino kommen, du sehst ihm.
2: Als was ihr Gronni war?
1: Zu dem Gronni. Mein ich, als ihr mir nicht so Wulli zu wollen?
2: Aber müsst ihr aus der Günther Tegel?
3: Miro, die Stift kack im Zasso Jensa Transport bei Keine Pschische?
2: Nee, nee, wenn es nach Jusot am Zu.
3: Mein ich? Tak raz poglednu.
1: Gabi, ja na nieco pikali. To by jim mogli pomagać.
2: Co ga masz pomagać? Winu? Ma przeceda. Co ga dla te konie przedawa?
1: A potro swoni kiteke. Co ga dla su tomu przygłosowali?
2: Moje na niejo.
1: Moje staje się teke nie. Na miestno, godzina se zachopi.

0: Ja to nerozmiju, až ich nenamakaju.
1: Njamgu se predstaješ, až je nichten vižel nejo.
0: No vieš, čižiši, s kenimi ga njamu ugubiš ze svieta, nitka.
1: Jo, a váš Andrej, ten ga možo s konimi ešte vopchádaš, ale gaš myslím na našogo Günthera. To njamožo darieš, co sú se te čižiši jano dogvú stajili.
0: Ach, vieš, nebega tyke megali tepol, koni uvej se vestaš.
1: No.
0: Také prodrústvo te tyke nezežeru.
1: No, to ja
0: Neo ga mogao ten vaš ve všecedarstvie svojko tomu groniš.
1: On ga jo na zgromažinie za to povedal. Aha. A kak jo se konopce celmoc za to zasajžil. A co jo šikno gronil, kak strove to rejtovanie jo.
0: No vižiš, a pionierska viednica teke. Nebješo ga to dobre naraženie, tako kupku nastaje za žišia modostne.
1: No, ale gaš väčšina za odporanie jo. Ale kaž mini sú niento južo nekotare přišli a gronili, až sú přezjadne gaž prodrústvo konie dalje vopchova.
0: Jo, niento, gaž je to gele padnú a dostudne. Jo, niento, gaž je všechno přepežde.
1: Negrončo jan také balcku a nížiga dejete, či vúbegajence se namakáš.

0: Ja som ten transportor zase domov poslal.
1: Ja, však jo.
0: A oni goni nám potom zase nové tamín.
1: O tom pojď, že obradujeme. Nejaká policia z obora ešte prišla?
2: Nie, ale naša je na nogách. A či v ogňové obore z našich okolných sú? Ach, to nie je všetko, že si vedňa v noci pomagal pýtaš.
1: Ja ga viem. Ekonomia to je taká vec. Má sa ináč líceš.
0: Čo sem?
2: Na nu, Tomáš?
0: Tomáš?
3: Dobrý deň, ja krádu neviem, ale mogu si myslíš, čo oni sú.
1: No co by to akli nínto, Kroniš?
0: Povedaj.
3: Ja mi to akli nínto domyslí prišlo. Nie som sa pak celé viste.
2: Čo jadno, povedaj, Golc.
3: V Goli za maznikami by mogli byš.
2: Tak daleko, co by miniš až rovno tam?
3: Sme tam raz Andrejom v Grybach bevej. Jako vojk Josef Goli ze staré rozpadanie Golnikárnie také byše naporal.
1: Starú Golnikárniu, ty Kroniš?
3: Jo, Jano Pinica tam je šistoj. Tu ja ze svaním pozakšil. Za boma mi to zelším nevidíš.
2: No,
3: ale nuči ja kšasne a dosť šruma.
2: No.
3: Sme tam zalezli, kaž ja se dešovava. Vujk od Andreja pýta tam cestor schu, kaž na gojentúža.
2: A ty by to, što jagarske byše zase namakal?
3: Celé vysče, za také miesto mám dobre voce.
2: Niedra niži, a rovno niento nemám žiadne auto.
3: S autom ja môžeš tak a tak tam šiš. My sme tenca s kolasom jevi.
0: No, tož pojecháme ženca s konjom. Přišel sobou Tomáš.
3: Se rozmíjá.
0: Pojď, každá minuta je vážná.

0: Nemáš o to věci daleko běž. Houve blízko si do bůžo.
1: Měníš?
0: Myslím jo.
1: Počakaj. Nie to byl kojín?
0: Tam je groblica. Půjš mi majsně dovoj. Co z koho pytáš?
1: Tam. Nie to za bína na koniu. A jak se ten stají?
0: Jej.
1: Čakaj, Tomas. Musím majsně tam pomáhaš.
2: Och, Helmut. Za bína. Helmut ho přižo. Nyní to som ja mělnější.
0: Jsme přišli ve pšavém času.
2: Kaka su nás zavšem namakali. Se ty nás svoj přeražil?
0: Jo, ale akle potem, kaž su vozy za transport koni prosně vodili. Nie som věci mogo mělcaš. Vin ja možu se představíš, co je vejse los. A myslíš o teke raz na vaše stájiše a na Helmuta?
2: Oj.
0: Ja všechno na sebe brau.
2: Se napšody dobro přijašel, Tomas.
3: Tam! Helmut má konia.
2: Jo, a Sabina hešti seži. Taky něco pak teke.
3: Kak mírný vonen to podla Helmuta k nám šižo.
2: Kak se šižo, Sabina?
4: Tlije si nebe věci mogla žážeš.
5: Toga jo byla hešti gluka v negluce, až jo Helmut rúno za pšavica spříšel a rozpošeného konia podvapil. Tak bu goršemu zadorane. Na vše druge slede su byli te či vůbegajnce přigotované. Jano jadna starost, čo vostava. Lec jo bylo ninto všikno podermo? Nažijame se nic, jo Helmut votigronil. Sledne votigrono pak da jo vejsne svižin, ken šikne z velikiju nesčerpnostču vocakuju.
6: Siga, ty ke přišla, Gerda?
7: No co, gavace, tega su gonili až te žiši šake rejtarske kusky pokazuju.
8: Jo.
7: No som narska, to ja myslím, bížiš tveje.
8: Nico ga muse na tom bišt, kaž su tak vo svoje konje vojovali.
7: No freli, a mimo toho, vieš, Luška, dej bížiš, za co jo se na zgromažine osužil, nicka.
8: To je pšave, jo.
3: Tomas Malsny, tam już przyjdu.
8: Tam, te
0: przyjdu. Sabina, Rizli, Opritku, a za nią Andrzej, a Helmut.
8: Jej, te Rzeszi na koniu.
1: Buran, Negus, do okolice. Terap.
3: Nie perebuże ty góry skoczysz, a zase doj. Tam, gledaj, kak to żo, hej. A nen to jo horge na Rizze. Greta kolenkuju na koniu, tu přestrijo levu nogu do sledka a pšavu ruku do predka.
0: Ako by chorje nosiva. Bravo, Sabina!
8: Šasne, bravo!
3: A gledaj, nen to buža se na koniu vobrašaš. Kaž taki men!
9: Nebra, tak je žoučo.
0: A nen to se šviga Andrej samo napreki na konja. Bora, wir sind doch in der Semio. Ten jo skobodne.
3: Wiesz, Thomas, ten kusk se menu jo kozakenhang.
8: Časne, bravo.
7: Nej, čas sogar nien. Ten drin je bužo samo ischi. Wo je stojaš am so?
8: Ten bužo. Gledaj šo, Jano, naše starostniki. Nej su vici poznavaš.
0: No jo. Je to rozpokazovanje ninta on mimo?
3: Ach, co se myslíš? Ischi nic. Na koncu obě ještě raz kromaže na koni chorgoj nosi.
1: Jo, vidíš, bravo.
5: Jo, vůstup jo byl plný úspěch. Za ty tři negajšné starostníky, za Helmuta Togoretaského mistrja, za šulskou kupku a myslím se, samo teke za celou vjazd.